there some karmic G love thing happening here, baby?

0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
3: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
4: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Kdo o sobě si myslí, že je velký frajer, když jen v posilovně drtí a pak bicákama vlaje. Všechno řeší silou, myslí si, že je víc. Asi ho teď zklamu, že mu řeknu z plných plic, jsem ten, který mu

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma. Oh!

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Plané. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Básníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100 gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno do

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané

0: Vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah.

víme jenže Mackie Messer blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Mackie s hůlkou jako frajer,

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

skromný. Měl ale jednu chybu. Život ho nenaučil prohrávat. A tak šel čas, on zestárnul a s ním zestárly i jeho myšlenky.

starce jsem už nikdy neviděl. Než odešel, ještě mi řekl, nikdy nikomu nevěř a

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.
1: Kup mi den.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česko.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
2: Coop, všechno dobré.
3: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

Kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Psal se rok 2017 a svatého Valentína svíral ještě tuhý mráz. Když vyjížděl si z Radotína, z poskytnuté výstrahy, věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti ve Strakonicích na ulici Mírová. Přejeme hezký poslech.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% Gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 60. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů,

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: Už vím, co znamená být závodem a jaká je věčnost krása.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí. When I

parka sváteční šaty, řevá spocený tváře. Dobře vím, co se bude dít, vík už se v ohradě spíná,

krásný, mantily sváteční šaty. Oči jako dvě studny, smoučel jsem strnou od lidí. Jsem jak ta zahrada stina, kdo chce, ať mi závidí. Ha! Já si dám zbrojí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma!

to do ohně dám. Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání sous vide 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma. If you

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: zůstaň šťastná.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

morále, všude kolem plno trávy, vulgarita, integrita, láska, to je banalita, dávno už to není, jak to má bejt, tak se holka radši seber a pojď se mnou lejt, já vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe, z divokých citů mě poleje a zebe, já rád bych to hrál a stonal jako král, vzdám se ti všeho, jenom ne sám sebe, z divokých citů mě poleje a zebe, já rád bych to hrál a stonal jako král, dneska už to holka nejde, tak radši

Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso Mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita

0: rodinné polomáčené, vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno do...

když tě ochutná. Vím, že víš, že

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Ludská instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma!

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

50. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí. Yeah.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma. Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tuty ve Strakonicích na ulici Mírová. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litrů za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donut vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: stanici. Pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy, půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy, jeden kus za 9,90. Coop, tady jsme doma!

0: vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Vinici, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko, 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy, 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s Českou.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Někdo o sobě si myslí, že je velký frajer, když jen v posilovně drtí a pak bicákama vlaje. Všechno řeší silou, myslí si, že je víc. Asi ho teď zklamu, že mu řeknu z plných plic. Jsem ten, který mu, i když nemá figuru, nikdo nikdy neřekl, co je to tu za nulu. Jako kouzl jsem svojí milou, přitom nebyl rváč. Odpovídám, jaký kdysi, co jsem vlastně zač.
1: Jsem vlastně zač.
0: Jsem záchranář, co tě zachrání na duši, na těle, než staneš z postele.

aby všem to bylo jasné. Pomáhám druhým a ta profese mě baví, já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel, nejsem žádný béčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně lásko říct?

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno.

0: chlapci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy 0,5 litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi vybrané druhy 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh vybrané druhy 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené vybrané druhy 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka vybrané druhy 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj vybrané druhy 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

tuhle rundu platím já. My s lodí jménem Bela, co do Šanghaje jela, mě roka půl stály v Liverpoolu nalitý jak děla.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jeho české pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Cornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Přes pod jsem skákal hrušky krást,

0: Vážení zákazníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sous White 300 gramů za 99,90. Milram tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzemák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Milko máslo 250 gramů za 29,90. Jihlavanka standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 49,90. Mů písecké špekáčky 100 gramů za 14,90. Frisco, vybrané druhy 0,33 litru za 17,90. Madeta, jihočeské čerstvé polotučné mléko 1 litr za 21,90. Jar, prostředek na nádobí, vybrané druhy 2x 900 ml za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cot Yogobilla vybrané druhy 150 gramů za 9,90. Madeta, jihočeské pomazánkové vybrané druhy 150 gramů za 25,90. Mražený Pegas Premium Kornout vybrané druhy za 19,90. Lucka, instantní nudlová polévka vybrané druhy 60 gramů za 8,90. Jupík Aqua vybrané druhy půl litru za 14,90. Donat vybrané druhy 1 kus za 9,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Capito limonáda, vybrané druhy, 0,33 litrů plech za 9,90. Coop Premium slunečnicový olej, 1 litr za 34,90. Jakobs Velvet kréma, instantní káva refill, vybrané druhy, 170 nebo 180 gramů za 124,90.
1: Coop, všechno dobré.

0: Zahradníci, pro váš dokonalý nákup bychom vás rádi upozornili na náš tip. Chlazené mleté maso mix 500 gramů za 89,90. Madeta sýražův výběr 48% gouda vybrané druhy ve 100-gramovém balení za 19,90. Madeta Lipánek Maxi, vybrané druhy, 130 gramů za 16,90. Madeta Jihočeský tvaroh, vybrané druhy, 250 gramů za 19,90. Sedita rodinné polomáčené, vybrané druhy, 100 gramů za 17,90. Hellmann's omáčka, vybrané druhy, 405 ml ve skle za 49,90. Red Bull energetický nápoj, vybrané druhy, 250 ml plech za 32,90.
1: Coop, všechno dobré.